dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno sa